Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Hawaii Twister a Hawaii Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Bohemia Sekt v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Bila klubu za 74,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Máte chuť na ledový hit? V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
3: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
4: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.

Sunset Strippers, Falling Stars, právě teďkon Féteru na 89 a 102,9 FM. Dámy a pánové, krásné dobré ráno, 30 vteřin nás dělí od 7 hodiny ranní a právě v těchto minutách můžeme odpálit poslední a ranní fresh v tomto pracovním týdnu, kdy si v následujících 120 minutách dáme to nejlepší taneční muziky a podíváme se taky na nějaké aktuální informace. No a z muziky nabídneme třeba Denis Koju a Tung. A nabídneme taky Gas a Ferek Down Koš. Tak se máte rozhodně na co těšit, krásné dobré ráno vám všem, 7 hodin na vteřinu přesně právě teď. No a my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio. Na Slovensku vydržel absolutní teplotní rekord ze středy na úrovni 41,4 stupně Celsia pouze jeden den a ve čtvrtek se statistiky opět přepisovaly. V obci Dolné Plachetnice v okresu Velký Krtíš nedaleko hranic s Maďarskem naměřili poprvé v historii Slovenska 42,2 stupně Celsia. Řidiče na hradecké dálnici D11 zabrzdí opravy vozovky. Silničáři se pouští do rekonstrukce mezi 40. a 26. kilometrem ve směru z Hradce Králové do Prahy. Od středečního večera začali dělníci s přípravami. Úsek zhruba mezi Poděbrady a Sadskou by měl být opraven za 2,5 měsíce. Od začátku roku 2026 zastřelili na celém území Slovenska 28 medvědů hnědých. V průběhu celého roku 2025 tam přitom tímto způsobem usmrtili 213 medvědů. K útokům této šelmy na člověka však nadále dochází. Počasí. Na konci pracovního týdne, tedy v pátek, očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: 7 hodin 14 minut, k tomu krásné, dobré páteční ráno, tohle je Denis Kojutung. Určitě si všichni pamatujete na tyhle ty tóny, když tenhle ten track spatřil světosvěta, kdy to byl jeden z nejhranějších tracků na všech festivalech, klubech a na všech parties. Tahle ta věc vás rozhodně nikdy nenechala sedět a myslím si, že by tomu bylo tak i v současné době. Dneska máme pátek s datem 7. srpna, svátek nám slaví Lada, takže přejeme všechno nejlepší. No a nabídneme z muziky jenom to nejlepší. Martin Garrix, U2, Fireflies, Max Dean a DVBBS anebo Gus a Ferreg Down Kush.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
9: Dance Radio. Novinka.

Dáváte si páteční Dance Radio, taky páteční a ranní Fresh Sandy Roadem. Tohle byla pecka Ferek Down a společně s Gasem, pecka, která se jmenovala Koš a proletěla éterem na 89 a 102,9 FM. Ještě jednou krásné dobré ráno, pokud jste právě teďko naladili, tak máme krátce před 7:30 a my se jdeme podívat na aktuální počasí. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Takže za mě jako úplně dneska počasí na pohodičku. Ať je klidně jasno, 27 stupňů, klidně i 30, to je úplně v pohodě. Takhle to přesně má podle mě vypadat a jsem rád, že v následujících několika dnech tam nevidím ty úmorný 40 nebo 35, to je vlastně jakoby, tam už je to pak jakoby ve finále úplně jedno, takže 27, značka ideál. Pojďme dál na muziku, hity, Take You Home, bude taky Platinum Duck, Axwell, Higo a spousta dalšího.

0: Dáváte si tu nejlepší taneční muziku v českém éteru na 89 a 102,9 FM a pokud neladíte vlny Dance Radia, tak doporučuju si pořídit appku Dance Radia, popřípadě můžete ladit taky na webovkách danceradio.cz. 12 minut nás dělí od 8 hodiny raní. Já vítám všechny nový posluchače, kteří právě se třeba teďkom probudili a naladili naše rádio, tak vám přeju pohodový pátek. Před námi je víkend, tak já doufám, že ho strávíte nějak produktivně, protože i z pohledu počasí to už nemá být nějaký extrémní teploty a má být prostě normálně typický srpnový léto. Aspoň teda to slibou předpovědi. Jestli to tak bude v reálu, to já vám teď úplně nedokážu jakoby slíbit, ale co vám dokážu slíbit je to, že po celý pátek a samozřejmě i po celý víkend pro vás budeme hrát tu nejlepší taneční muziku. Stejně tak jako teďkon do 8 hodiny dáme si Disciples 48 Hours a bude taky třeba Dada Life.
1: Dance Radio. House, Trance, Techno, Drum and Bass, Tech House. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána.

0: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
1: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Už tam bude.
5: Nech toho.
4: Naštěji už tam bude.
5: Přestaň, štěj mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Meloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

Tady to je páteční den s rádio Lind Dissex a All I Need. Úžasná věc na závěr první hodiny pátečního ranního freshenu a mezi 8 a 9 pokračujeme dál. Mimo jiné s tou nejlepší taneční muzikou Wise First Sight. A bude Jamie Jones, taky Camden Cox a State of Mind. No a za chviličku taky nějaký tip na víkend, tak užívejte páteční ráno. Pokud máte volno, tak rozhodně doporučuji nohy na stůl a nějakou pohodičku. Pokud jdete do práce, tak vám přeju, to dneska zvládnete co nejvíc na pohodu. 8 hodin, 1 minuta, k tomu my jdeme na aktuální zprávy. No a taky na počasí. Kriminalistům se podařilo dopadnout muže podezřelého z vraždy, která se odehrála již v roce 2010. Klíčovým důkazem v případě se stal vzorek DNA. O vyřešení letitého pomníčku ve čtvrtek informovala policie. V pražských Letňanech na tamním výstavišti se ve čtvrtek otevřela výstava Harry Potter The Exhibition. Návštěvníky zavede do kouzelnického světa, jehož centrem jsou dnes již legendární bradavice. Expozice zabrala v Praze 4000 metrů čtverečních. K vidění bude do 21. března 2027. Nástup všemi dveřmi na příměstských a regionálních autobusových linkách v pražské integrované dopravy se po ročním zkušebním provozu stal trvalým. Od srpna se navíc rozšířil z dosavadních 122 linek na dalších 50. Například na Příbramsku a Benešovsku. Přibylo také kontrola jízdenek. Počasí. Pátek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a vyukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 8 hodin 14 minut k tomu, tady je páteční Dance Radio, taky páteční Ranní Fresh s Andy Roadem, Tim Baresko, Shibasan, All I Need právě teďkon v našem éteru a já vás zdravím v druhé polovině pátečního Ranního Freshe. Říkal jsem si, když je ten pátek a vlastně ve zprávách jsme měli vlastně to, že dneska začíná, nebo respektive, že začala The Harry Potter Exhibition, tak se na to pojďme, já vás vlastně tímto určitě zvu i na víkend, určitě se tam můžete jít podívat, protože Harry Potter The Exhibition návštěvníky zavede do kouzelnického světa. Jehož centrem jsou dnes již legendární Bradavice. Ta plocha, kterou vlastně zabírá ta výstava, je více než 4000 metrů čtverečních a tato výstava oslavuje jedinečný svět Harryho Pottera a jeho 8 filmů. Nabízí pohled, jaký žádná jiná putovní výstava dosud nenabídla. Tohle to řekl při jejím slavnostním otevření Tom Zeller, šéf společnosti Imagine, která za projektem stojí po boku společnosti Warner Bros. Nevím, jak to máte vy, já jsem třeba obrovský fan Harryho Pottera, určitě se tam dostanu na tuhle tu výstavu, protože si myslím, že to bude opravdu nádherný. Já už jsem viděl nějaký menší jakoby spoilery, což mi samozřejmě mrzí, ale tak já jsem takový nedočkavej. Nicméně je tam spousta interaktivních zón, je tam spousta interaktivních míst, které si můžete vyzkoušet a tak dále. No, myslím si, že pokud tam vyrazíte a jste fanoušky Harryho Pottera, tak rozhodně neprohloupíte. Tak zkuste třeba teď o víkendu. Na Dance Radio jdeme dál za muzikou a Laru a bude taky Jamie Jones, Kiki a nebo Oliver Heldens.
1: Máte chuť na ledový hit? V Kauflandu ho hned můžete mít. Bílý růžek, nízká cena.
2: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.

0: Dáváte si páteční Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Oliver Heldens, Kreider a The Young Punks IOU právě teďkon v éteru Dance Radio. My máme krátce před půl devátou, máme páteček, víkend nám klepe na dveře, dámy a pánové, tak se pojďme podívat na to, jak to bude vypadat s počasím. Počasí. Na konci pracovního týdne očekáváme jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k příjemným 27 stupňům. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A podobná předpověď hlásí i víkend, že by mělo být sobota, neděle, jasno, polojasno a odpolední maxima do 30 stupňů. Já si myslím, že víkend jako korálek určitě doporučuji nějaký venkovní aktivity. Vyražte někam k vodě, někam k jezeru nebo na bazén, anebo můžete dělat samozřejmě cokoliv jiného. Každopádně, pokud máte volno a nemusíte do práce, tak doporučuji nějaký venkovní aktivity a k tomu samozřejmě do uší tu nejlepší taneční muziku 89 a 102,9 FM na Dance Radio. Pojďme na muziku Sigma, Bless, Third Party, Deadmau5, Galoska nebo Kleptoun.
1: Dance Radio.

Kleptoun, Come With Me, fantastická věc, právě teďkon Féteru na 89 a 102,9 FM. Vy si stále dáváte páteční ranní fresh na Dance Radio, ale pomaličku už se budeme blížit do finiše, protože 10 minut nás dělí od 9. hodiny ranní, kdy po 9. už tady pro vás bude Katie se svým dopoledním drivem. Poté nás čeká taky odpolední show s Michaelem C. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na naše stále pořady večerní, což vlastně v pátek máme The Anjana Deep Radio Show, startujeme v 18 hodin, od 19 Mogwai, od 20 do 21 Hardwell on Air, pak se můžete těšit taky na Fede Legranda a páteční večer zakončují Group Therapy by Above and Beyond, takže pokud třeba dneska večer nejdete na nějaký mejdan nebo festival, nebo prostě budete zůstávat doma a budete si dělat nějakou třeba domácí party, tak rozhodně doporučuju tyhle ty naše noční pořady, které jsou opravdu skvělýma radio shows, skvělý sety od těch nejvíc světových DJů. Takže určitě na to myslete, pokud zůstanete doma, party na Dance Radio je naprosto jasná. My do 9. hodiny zahrajeme DJ Limex, Sunshine on the Floor a bude taky Daxos Barber Streisand.

Dáváte si Dance Radio 89 a 102,9 FM. Jedna minuta nás dělí od 9. hodiny ranní. Já se s váma pomalu, ale jistě rozloučím. Popřeju vám příjemný a krásný víkend. Určitě, pokud máte volno, tak ten víkend využijte například k odpočinku anebo nějakým příjemným aktivitám. Vy, co přátelé, musíte bohužel do práce i o víkendu, tak Terka Ročeňová tady pro vás bude za mixákem a mikrofonem jak v sobotu, tak samozřejmě i v neděli. A já se budu těšit v pondělí v 7 hodin ráno. Mějte se krásně, loučí se Andy a pěkný víkend. Ahoj.

Sackou by měl být opraven za 2,5 měsíce. Od začátku roku 2026 zastřelili na celém území Slovenska 28 medvědů hnědých. V průběhu celého roku 2025 tam přitom tímto způsobem usmrtili 213 medvědů. K útokům této šelmy na člověka však nadále dochází. Počasí. Na konci pracovního týdne, tedy v pátek, očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: krásný páteční ráno, od mikrofonu vás zdraví i dneska, stejně jako každý všední den mezi 9 a 12 hodinou. Katie i dnes startuje dopolední drive, a to s datem 7. srpna, a doufám a věřím, že jste s náma. Čeká vás plno hudby, informací, novinek a hlavně dobrá energie. Takže doufám, že jste s náma. Svátek dneska slaví Lada, přejeme všechno nejlepší a doufám, že budeme mít krásný pátek společnej, ale hlavně, že se taky lehce naladíme na víkend. Za chviličku už další muzika. Pěkný ráno.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.

0: Taneční muzika. Muzika.
1: I want more. I want some more than some.

Do vašich uší jsme si dali další výborný sound, v tom budeme mimochodem pokračovat celý dnešní ráno a dopoledne, ale co je taky důležitý a zásadní pro všechny fanoušky Harryho Pottera, že momentálně už probíhá velmi očekávaná výstava Harryho Pottera, která zamířila do Prahy. Je to putovní výstava Harry Potter The Exhibition, která probíhá už od včerejška v PVA Expo Praha, a to až do března, a nabídne okouzlující výstavu jedinečného světa Harryho Pottera a taky spoustu interakcí. Ale v návaznosti na to se ještě uděje zítra velmi zásadní věc. Jo. Pokud jste cosplayeri a sledujete Comic Cony a podobné akce, tak už tuhle tu sobotu, zítra, právě při příležitosti téhle výstavy, se sejdou fanoušci a proběhne setkání fanoušků v kostýmech, ale nemusí to být v kostýmech, právě Harryho Pottera. A pokud by vás zajímalo víc, tohleto setkání je údajně naplánováno už na tuhle sobotu, na 13. hodinu. A myslím si, že to bude v prostorách před samotnou výstavou. A vlastně podmínka je se tady dostavit, nemusíte mít kostýmy a veškeré informace najdete v cosplayové skupině tady, anebo taky v Comic Con skupina CZNSK. Takže, přátelé, pokud jste fanoušci a rádi byste na výstavu a rádi byste viděli X Harry Potterů, Hermione a tak dál, tak zítra bude jedinečná příležitost. Věřím, že pokud vás to zaujalo,

Posloucháte páteční vlny dopoledního driveu a to s datem 7. srpna. My pokračujeme dál a přátelé, jestli ještě nemáte aplikaci Dance Radio ve vašem telefonu, ať už je to iPhone nebo Android, tak věřím, že napravíte, protože díky tomu můžete ladit Dance Radio úplně kdekoliv. V Česku, na Slovensku, v zahraničí, díky tomu máte apku neustále k dispozici, super signál a zároveň info o našich pořadech a taky playlistu. Takže danceradio.cz, přesně tak se apka jmenuje, je zdarma a jestli ještě nemáte, tak honem rychle instalujte.

0: Alta 5490 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Hawaii Twister a Hawaii Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia nápoj v Bila klubu za 19,90 a zubní pastu Senzodin pro Namel Kids za 89,90. Bila, to dobré začíná u nás.
7: Dance Radio.

Kriminalistům se podařilo dopadnout muže podezřelého z vraždy, která se odehrála již v roce 2010. Klíčovým důkazem v případě se stal vzorek DNA. O vyřešení letitého pomníčku ve čtvrtek informovala policie. V pražských Letňanech

pátek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukázaly jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Na Dance Radio pokračujeme dál, doufám, že jste s náma a máte příjemný pátek a teď už taková taky hudební vlaštovka a novinka pro všechny fanoušky Skrillexe a taky MPH, oba dva jsou mý oblíbenci a právě tato parta a tato dvojice se pravděpodobně hudebně, přátelé, dala dohromady, protože MPH momentálně v těchto dnech sdílel na TikToku důležitou zprávu a to spolupráci se Skrillexem a vznikla z toho skladba s názvem Mirage. Ta se mimochodem objevila live v rámci EDC v Las Vegas začátkem tohoto léta během vystoupení MPH a celá řada lidí si říkala, to, co to je za skladbu, vůbec to ještě nevyšlo a je to tak. Je to novinka, která by měla teprve vyjít a jak už samotný producent MPH sdílel, tak sdílel teaser této skladby a doufejme, že brzy tedy samozřejmě vyjde a máme se teda na co těšit, protože tohleto dvojí spojení je pro mě naprosto top.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na innogy.cz.
7: Už tam budem?
8: Nech toho!
7: Každý už tam bude.
8: Přestaň! Štěl mě vedro!
9: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Dance Radio. Dance Radio.

Na Dnes rádiu jsme zpátky, Katie s váma až do dnešní 12. hodiny a i dneska. A teďka budeme trošku rekapitulovat uplynulý víkendy, který byly ve znamení Tomorrowlandu. O Tomorrowlandu jsme se už tady několikrát bavili, ale co jsme ještě třeba nezmínili, jsou jednotlivý sety, protože neustále na oficiálním YouTube kanálu Tomorrowlandu přibývají sety jednotlivých vystoupení a momentálně nově jsou tam dostupné sety v podání Martina Garrixe, Hardwella, Charlotte DeWitt, Sari Landry a dalších. Takže pokud jste letos zmeškali, anebo jste byli a třeba jste naživo nestihli všechny, tak v klidu, hezky, pěkně z domova si můžete tyhle ty záznamy užít a dohledat a v klidu poslechnout. Takže určitě doporučuji, my některý z nich postupně budeme sdílet i na našich sociálních sítích. Tak si to dejte a nezapomeňte.

0: vašich uší jsme si dali další výborný kousek. Doufám, že ladíte vlny Dance Radio, ať už jste kdekoliv, na dovče, v práci, v autě a nebo ve fitku. No a pokud taky bojujete v tomto období s komáry a prostě nemůžete se těchto otravných tvorů zbavit, tak samozřejmě je mi jasný, že určitě pátráte na netu a hledáte různý rady, jako co by mohlo pomoct. A pojďme si říct, že pivo, česnek, vitamin B a tak dále moc jako nepomáhá, já už zkusila úplně všechno. Ale proletěla jsem tady velmi zajímavý článek a co může být hodně efektivní přes noc, abyste opravdu si od těchto otravných jedinců odpočinuli, tak je docela jako dobrá vychytávka, která ale funguje. A možná budete překvapeni, ale pokud půjdete spát, tak si prostě ve svém okolí zapněte větrák. Asi na celou noc. A údajně tohle pomáhá, protože neustálý proudění vzduchu rozptyluje oxid uhličitý, podle kterého komáři člověka vyhledávají. No a právě díky tomu jim to stíží orientaci a asi vás nenajdou. Takže přátelé, takovej bizár jednoduchý a může to dost vlastně pomoci. Takže zkuste to, dejte nám vědět, jestli to zabralo.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Na Slovensku vydržel absolutní teplotní rekord ze středy na úrovni 41,4 stupně Celsia pouze jeden den a ve čtvrtek se statistiky opět přepisovaly. V obci Dolné Plachetnice v okresu Velký Krtíš nedaleko hranic s Maďarskem naměřili poprvé v historii Slovenska 42,2 stupně Celsia. Řidiče na hradecké dálnici D11 zabrzdí opravy vozovky. Silničáři se pouští do rekonstrukce mezi 40. a 26. kilometrem ve směru z Hradce Králové do Prahy. Od středečního večera začali dělníci s přípravami. Úsek zhruba mezi Poděbrady a Sadskou by měl být opraven za 2,5 měsíce. Od začátku roku 2026 zastřelili na celém území Slovenska 28 medvědů hnědých. V průběhu celého roku 2025 tam přitom tímto způsobem usmrtili 213 medvědů. K útokům této šelmy na člověka však nadále dochází. Počasí. Na konci pracovního týdne, tedy v pátek, očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Jsme Dance Radio, doufám, že máte krásný páteční dopoledne a teď už mám něco speciálního pro všechny milovníky hudby a taky matadory a lidi, co rádi pátrají a vrací se ke kořenům a zajímají se o muziku trošku hloubš. Myslím si, že určitě budete znát jméno Jean-Michel Jarre, což je takovej hodně velký inovátor, průbojník elektronické hudby a právě Jean-Michel Jarre představuje speciální knihu s názvem Machines, a History of Electronic Music a jak už samotný název napovídá, půjde o velmi zajímavý dílo, který samozřejmě mapuje historii elektronické hudby, zahrnuje spoustu skvělých rozhovorů, příspěvků, inovátorů, skladatelů a tak dále. A taky v té nové knize najdete kompletní vývoj elektronické hudby v čase. Samozřejmě je tam otisk i samotného umělce a najdete tam i spoustu fenomenálních nástrojů z jeho osobní sbírky a tak dále. Tak co je zajímavé, že ta kniha má ještě více než 800 ilustrací a objeví se tam celá řada zásadních jmen napříč elektronikou. Armin van Buuren, Hans Zimmer, Richie Houghton, Gary Newman a spoustu dalších. Takže tato kniha už brzy vyjde a pokud byste si ji třeba chtěli předobjednat, je příležitost. Myslím si, že každý ji chceme mít doma.
1: Run Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Hraní Fresh Dance Radia s NB.

0: tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio.
1: Dance Radio.
2: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.

Kulturní apart je servise připravený, pojďme se podívat, kde se co děje. Začneme výstavou Harry Potter The Exhibition, která startuje už od včerejška v PVA Expo Praha, potrvá až do konce března. Pojďme se ale mrknout taky na další akce. Festival Prague Pride, tak ten už probíhá celý tento týden a finišuje tento víkend. Čeká nás průvod, spoustu přednášek a taky hudebních mejdanů, o kterých se ještě budeme bavit za pár vteřin. Mrkneme se ale na koncert dneska v Letný. Můžete jít na Marka Ztracenýho od 20 hodin, takže rozhodně doporučuji. Doporučuji třeba i koncert v Jazzdoku Iosoy Indigo od 21 hodin. No a pojďme se už podívat na slíbené akce. Ve Fuchsu dnes můžete vyrazit na All Nighter Pride Edition B Complex a spoustu dalších hostů, start 22. hodina. A to není všechno, těšit se můžete i třeba v Ankali, taky na Prague Pride program Kant Maldates, taky Kaglow, Martina, Miss Universe, Domizako, The New Magic Media a tak dále, start 23. hodina, ještě jednou Ankali. I v Roxy to bude stát za to a chystá se tady Prague Pride program. Dneska mejdan na vlně Techna Rave and Gear, start 22. hodina. Zítra potom to bude Hover House of Love, start 22. hodina. Celá řada skvělých DJů i ze zahraničí, z Česka, spoustu tanečníků a skvělá atmosféra v Roxy. Mrkneme se ještě na Hard Rave a Divergence DMB dneska v Krosu od 20 hodin. No a pokud samozřejmě budete mít chuť vyrazit ještě na další místa, tak samozřejmě můžete zapátrat, protože těch mejdanů bude hodně. Pokud byste rádi na festák, tak v Brně probíhá Popme se, a to až do neděle. No a těšit se můžete i třeba na festival Povaleč, zase na Valči, směr na Karlovarsko. Tolik tipy, kde se co děje, věřím, že se vyberete.

Přátelé, já se loučím, dopolední drive s datem 7. srpna je na konci. 100% ještě do 12. hodiny nabídnu poslední dva kousky a pak už počasí a zprávy. Už dneska odpoledne se na vás těší kolega Majký mezi 14. a 18. hodinou a v podvečer a večer vás čekají naše pravidelné pořady. Co je na programu? Třeba Anjuna Deep, Punks Up a Mokwai, Hardwell on Air, Fede Legrand a Above and Beyond. To je našlapaná sestava. Užijte si to, mějte se krásně a já se na vás budu těšit opět v pondělí. Mějte hezký víkend.

Let me see the lights.

linek na dalších 50, například na Příbramsku a Benešovsku. Přibylo také kontrola jízdenek. Počasí. Pátek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Káčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Sanend sí tuňáka různé druhy za 69,90. A Mko mysli 500 gramů za 69,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Už tam budem.
2: Nech toho.
1: Později už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: Dance Radio.

Musica. This is my team.

0: potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Dance Radio.

Na Slovensku vydržel absolutní teplotní rekord ze středy na úrovni 41,4 stupně Celsia pouze jeden den a ve čtvrtek se statistiky opět přepisovaly. V obci Dolné Plachetnice v okresu Velký Krtíš nedaleko hranic s Maďarskem naměřili poprvé v historii Slovenska 42,2 stupně Celsia. Řidiče na hradecké dálnici D11 zabrzdí opravy vozovky. Silničáři se pouští do rekonstrukce mezi 40. a 26. kilometrem ve směru z Hradce Králové do Prahy. Od středečního večera začali dělníci s přípravami. Úsek zhruba mezi Poděbrady a Sadskou by měl být opraven za 2,5 měsíce. Od začátku roku 2026 zastřelili na celém území Slovenska 28 medvědů hnědých. V průběhu celého roku 2025 tam přitom tímto způsobem usmrtili 213 medvědů. K útokům této šelmy na člověka však nadále dochází. Počasí. Na konci pracovního týdne, tedy v pátek, očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: A raz, dva, tři, 4,21.
2: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Pozor! Ikonický muzikál Noc na Karlštejně míří 8. až 13. srpna na Sychrov a Konopiště. Zazní všechny legendární písně v podání Kateřiny Brožové, Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kulturapodhvězdami.cz.
8: Dance Radio.

Caress me. I want you tonight. Caress me.

0: Kaufland.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Dance Radio.

Kriminalistům se podařilo dopadnout muže podezřelého z vraždy, která se odehrála již v roce 2010. Klíčovým důkazem v případě se stal vzorek DNA. O vyřešení letitého pomníčku ve čtvrtek informovala policie. V pražských Letňanech na tamním výstavišti se ve čtvrtek otevřela výstava Harry Potter The Exhibition. Návštěvníky zavede do kouzelnického světa, jehož centrem jsou dnes již legendární bradavice. Expozice zabrala v Praze 4000 metrů čtverečních. K vidění bude do 21. března 2027. Nástup všemi dveřmi na příměstských a regionálních autobusových linkách v pražské integrované dopravy se po ročním zkušebním provozu stal trvalým. Od srpna se navíc rozšířil z dosavadních 122 linek na dalších 50. Například na Příbramsku a Benešovsku. Přibylo také kontrola jízdenek. Počasí. Pátek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Skvělý taneční odpoledne, my jsme Dance Radio, parádní pátek, s váma opět Michael C a budu vám hrát nejlepší taneční muziku. Co vás dále čeká? Určitě nějaký hudební tip, nejen ten taneční, protože třeba mrkneme za talentovanou zpěvačkou Gracie Abrams, probereme i švýcarský filmový festival a bohužel se budeme věnovat i suchu, který aktuálně sužuje celou naší republiku. Dejte si do uší další taneční beaty, playlist jako vždy na webu nebo v aplikaci DanceRadio.cz. Já jsem Michael C a hrajeme nejlepší taneční servis.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Truth, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One

0: odžujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave on Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dance Radio. Dance Radio.

tady je Dance Radio. Talentovaná zpěvačka, taky songwriterka Gracie Abrams nedávno vydala svoje dlouho očekávaný třetí studiový album s názvem Daughter from Hell, tedy Dcera z pekla. Pokud víte, jak Gracie vypadá, tak úplně bych ji takhle nenazval. Kromě dřív vydaných hitů jako Hit the Wall nebo Look at My Life se taky těší velký pozornosti nová skladba Minibar. Tak ji případně můžete poslechnout. Na albu je 16 písní a dočkáte se tam emotivní zpovědi právě Gracie, která jako každý mladý člověk kolem 20 v dnešní době bojuje s nejistotou, osobním růstem a taky obecně turbulentním životem. Pokud neláhodíte jenom tanečnímu plejáku, tak já tu desku 100% doporučuju. Další taneční muzika pro vás, ale právě teď.

0: Jsme Dance Radio. Z obcí napříč Českem přicházejí každý den nový a nový zprávy o vyschlých potocích či pramenech. Průtok vody je v mnoha řekách na minimu. Nízká je třeba taky hladina podzemních vod. Nejvíc zasažený suchem jsou jižní a západní část České republiky. S nedostatkem pitné vody jsou ovšem naštěstí problémy jenom lokální. Potok třeba vyschnul úplně například v Miletíně na Jičínsku. U prázdního koryta se tam aktuálně schází každý ráno skupina dobrovolníků, kteří spod kamenů vybírají raky, menší ryby i vzácný mihule říční a přenášejí je do okolních tůní, kde se ještě voda drží. Záběry vysychajících toků přicházejí z obcí napříč republikou a k tomu ještě většina měřících stanic na českých řekách a přehradách hlásí sucho. Uvidíme, kdy se situace zlepší. Jdeme zpátky k tanečnímu playlistu v celou zprávy a Andy Road.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Na Slovensku vydržel absolutní teplotní rekord ze středy na úrovni 41,4 stupně Celsia pouze jeden den a ve čtvrtek se statistiky opět přepisovaly. V obci Dolné Plachetnice v okresu Velký Krtíš nedaleko hranic s Maďarskem naměřili poprvé v historii Slovenska 42,2 stupně Celsia. Řidiče na hradecké dálnici D11 zabrzdí opravy vozovky. Silničáři se pouští do rekonstrukce mezi 40. a 26. kilometrem ve směru z Hradce Králové do Prahy. Od středečního večera začali dělníci s přípravami. Úsek zhruba mezi Poděbrady a Sadskou by měl být opraven za 2,5 měsíce. Od začátku roku 2026 zastřelili na celém území Slovenska 28 medvědů hnědých. V průběhu celého roku 2025 tam přitom tímto způsobem usmrtili 213 medvědů. K útokům této šelmy na člověka však nadále dochází. Počasí. Na konci pracovního týdne, tedy v pátek, očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Ladíte Dance Radio. Ve švýcarském Locarnu začal 79. ročník mezinárodního filmového festiáku. Všechno odpálila světová premiéra filmového dramatu Le Jeveur, tedy Zelené oči, který bylo natočeno ve francouzsko-belgicko-švédské koprodukci. Festiák potrvá až do 15.8. Festival v Locarnu je jeden z nejznámějších evropských filmových festiáků. Vedle samozřejmě eventů v Berlíně, Cannes a Benátkách a během zahajovacího gala večera pod širým nebem dostala italská herečka Isabella Rossellini cenu Excellence Award, což je čestný ocenění za celou svoji kariéru. Další playlist právě teď, jsme Dance Radio.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Později už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Datart pořádá Maxi výprodej.
7: Cože? Maxi výprodej?
6: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

hrajeme nejlepší taneční muziku na Dance Radio, experimentální video esej Folklore režisérky Viktorie Štěpánové, která vznikla jako absolventský film Centra audiovizuálních studií FAMU, tak získala, pozor, Student Academy Award, což je prestižní ocenění, který uděluje americká filmová akademie, konkrétně tedy Akademie filmového umění a věd, nejlepším studentským filmům z celého světa, což je ohromný úspěch, takže gratulace. Jdeme zpátky k taneční muzice, přímo pro vás, do uší, právě teď.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. The rhythm of the drum.

0: Jsme Dance Radio a pořád hrajeme nejlepší taneční playlist. Kinům nově vládne poslední Spider-Man. První víkend mu vynesl druhý nejlepší tržby v historii. Druhá je Odyssea v patách, má potom dva animáky, už miliardový příběh Hraček 5 a mimo ně a Monstra. Ti v tržbách spějí k hranici půl miliardy dolarů. Nový Spider-Man za mě je rozhodně podařený, takže si to zaslouží. Myslím si, že se na něj vydám ještě jednou. Je to trošku depresivnější než starší díly, ale za mě ze série s Tomem Hollandem nejpodařenější a nejlepší kousek. Teď další muzika v celou zprávě a kolega Andy Rhodes. Jsme Dance Radio.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
3: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jerešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená, proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
4: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
2: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: A raz, dva, tři, 4,21.
7: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Máte

0: slevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Dance Radio.

Kriminalistům se podařilo dopadnout muže podezřelého z vraždy, která se odehrála již v roce 2010. Klíčovým důkazem v případě se stal vzorek DNA. O vyřešení letitého pomníčku ve čtvrtek informovala policie. V pražských Letňanech na tamním výstavišti se ve čtvrtek otevřela výstava Harry Potter The Exhibition. Návštěvníky zavede do kouzelnického světa, jehož centrem jsou dnes již legendární bradavice. Expozice zabrala v Praze 4000 metrů čtverečních. K vidění bude do 21. března 2027. Nástup všemi dveřmi na příměstských a regionálních autobusových linkách v pražské integrované dopravy se po ročním zkušebním provozu stal trvalým. Od srpna se navíc rozšířil z dosavadních 122 linek na dalších 50. Například na Příbramsku a Benešovsku. Přibylo také kontrola jízdenek. Počasí. Pátek očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Stále hrajeme parádní taneční páteční servis. Dnes pro vás i chystáme skvělý program, protože od 18 hodin nemůžeme vynechat jména jako The Angina Deep Radio Show, Mogwai, Punk Sub, Fedele Grant, to dá Dark Light Sessions a nebudou chybět třeba ani Above and Beyond. Jejich Group Therapy vždy zakončují páteční program od 22 až do půlnoci a je to jedna z nejposlouchanějších tanečních radio shows na světě a drží se v popředí už opravdu dlouho, tak si to nenechte ujít. Náš program naleznete samozřejmě vypsaný na každý večer v aplikaci DanceRadio.cz, tak si ji stáhněte do mobilu pro Android nebo iOS. Pokračujeme s dalším playlistem, já jsem Michael C, my Dance Radio, díky, že ladíte nejlepší dance music.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
7: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
8: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dance Radio. Dance Radio.

Jsme Dance Radio, hrajeme parádní taneční muziku. Velmi zajímavá historka se udála ve Walesu, protože 26-letý týpek v černém plášti v kostýmu smrtky vylezl na střechu nemocnice právě ve Walesu. Nehybně zíral dolů na pacienty, návštěvníky i personál a v ruce držel srp. Na místo naštěstí dorazili později hasiči, policisté. Celá tahleta bizarní akce trvala asi 50 minut, než je chlapíka zatkli. U soudu se přiznal k narušování provozu nemocnice a dostal tučnou pokutu. Ovšem pacienti, kteří byli poměrně vážně nemocní, tak vypovídali, že se opravdu báli, že si pro ně přišla smrtka. Prosím vás, no, dost takových forků. Zpátky k tanečnímu playlistu.

My jsme Dance Radio, hrajeme taneční muziku přímo pro vás. V celou tu bude Andy a další zprávy. Teď vám ale v rychlosti prozradím, kde se můžeme v nadcházejícím příštím týdnu vidět a slyšet naživo. Na soukromý eventy vás pozvat bohužel nemůžu, ovšem příští sobotu 15.8. budu hrát nejdřív na festivalu Mácháč, a to na hlavní beach stage. Moc díky za pozvání, tam se můžeme vidět a slyšet v sobotu, tedy 15. a potom mířím zpátky do Prahy, kde budu hrát na main stage party v pražském klubu Roxy. Tak se vidíme. Případně víc informací o všech akcích, kde hraju, naleznete u mě na Instagramu. Tam mě najdete jako Michael C. Další muzika před náma, pojďme na to.

0: za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemně provoz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark

Na Slovensku vydržel absolutní teplotní rekord ze středy na úrovni 41,4 stupně Celsia pouze jeden den a ve čtvrtek se statistiky opět přepisovaly. V obci Dolné Plachetnice v okresu Velký Krtíš nedaleko hranic s Maďarskem naměřili poprvé v historii Slovenska 42,2 stupně Celsia. Řidiče na hradecké dálnici D11 zabrzdí opravy vozovky. Silničáři se pouští do rekonstrukce mezi 40. a 26. kilometrem ve směru z Hradce Králové do Prahy. Od středečního večera začali dělníci s přípravami. Úsek zhruba mezi Poděbrady a Sadskou by měl být opraven za 2,5 měsíce. Od začátku roku 2026 zastřelili na celém území Slovenska 28 medvědů hnědých. V průběhu celého roku 2025 tam přitom tímto způsobem usmrtili 213 medvědů. K útokům této šelmy na člověka však nadále dochází. Počasí. Na konci pracovního týdne, tedy v pátek, očekáváme převážně jasnou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Pořád hrajeme nejlepší taneční muziku. Německá Hands Up a Dance ikona Jan Wayne oznámil zásadní životní i kariérní krok. Pokud si pamatujete hitovku Because the Night, jste doma. Po neuvěřitelných 35 letech působení na scéně elektronické hudby se rozhodnul uzavřít svoji DJskou dráhu a naplánoval svoje finální rozloučení s fanoušky na rok 2027, kdy bude absolvovat svoje závěreční vystoupení v rámci speciální rozlučkový šňůry. Samozřejmě, proč na tom ještě trochu nevydělat. Další muzika před náma, my jsme Dance Radio.
1: Máte chuť na ledový hit? Ice, ice, baby. V Kauflandu ho hned můžete mít. Ice, ice, baby. Bílý růžek, nízká cena.
2: Třeba K-Classic zmrzlina Max za 12,90 a K-Classic zmrzlina vanilková s kakaovou polevou za 54,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na Innogy.cz.
6: Pozor!

0: Marka Vašuta, Sabiny Laurinové, Bohuše Matuše, Václava Vidry a dalších. Neváhejte a svou vstupenku zakupte hned na kultura-podhvězdami.cz.
1: Dance Radio.

Hrajeme nejlepší taneční muziku. Belgický megafestival Tomorrowland už oficiálně zveřejnil svoje 22-minutový aftermovie z letošního ročníku. Můžete mrknout, krátkej film mapuje neuvěřitelnou atmosféru právě obou červencových víkendů, který do ikonického parku De Shore v městečku Boom přilákali stovky tisíc fanoušků z celého světa. Během dvou víkendů se tam na 16 podích vystřídalo víc než 500 interpretů. Na videu je unikátní taky hudební podkres, který kombinuje největší festivalový singly sezóny s exkluzivníma novinkama, a vy tak můžete slyšet ještě nepředstavený skladby třeba od Davida Getty nebo Armina van Burena. Takže mrkněte, všechno online na netu. Další playlist právě teď.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Páteční odpoledne končí. Díky, že jste poslouchali nejlepší taneční muziku. Dejte si skvělý program, protože už vás za chvilku budou warm-upovat do Anjuna Deep Radio Show a jejich umělci. Dále tu máme Fede Legranda, nebude chybět Mogwai, jeho Punks Up, anebo třeba trio Above and Beyond a jejich Group Therapy. Skvělá muzika je tu non-stop. O víkendu bude zpátky i Terka, která se na vás těší v sobotu i v neděli mezi 13. a 16. hodinou. Jsme Dance Radio.

0: Dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Dance Radio. Dance Radio.
6: You're listening to the Anjuna Deep Edition. Welcome to the Anjuna Deep Edition. Anjuna here, and this week's show is all about Cloyd, a Yorkshire-raised, London-based producer, singer, and as you'll find out today, talented DJ. She's built a name for herself with textured, emotive production, and she's already got fans in the likes of BBC's Lauren Laverne, Nick Grimshaw, and Jaguar, as well as artists like Cree, Jodie Wistanoff, and Eric Luttrell. She's just put out her debut mixtape, New Love, on Anjuna Deep, and today we're continuing that celebration by broadcasting her recent set at Anjuna Deep Expirations. This one's a lot of fun. Okay, here we go.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio. You've been chosen to join us on a journey.

Welcome to Group Therapy.

Dance Radio.